mi achtikune i gitari lareli sireli ins pohets na urish mege uderets verchage